0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreň. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohaci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zpočátku dopoledne bude velká oblačnost, postupně očekáváme většinou polojasno, večer bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbálka.cz. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zpočátku dopoledne bude velká oblačnost, postupně očekáváme většinou polojasno, večer bude od západu částečně přibývat oblačnosti, naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Jindřichem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Tipy na akce, kdo se stal top vinařem Slovácka pro letošní rok, japonský brouk Listokas, který ničí italské vinice, a znojemská podoblast a její výsledky, respektive nejlepší vína, která budou soutěžit o salon vín ročníku 2027. Já jsem Rastino Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: Jindřichem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Národní soutěž vín pokračuje dalším regionálním kolem, tentokrát na Znojemsku. 8 degustačních komisí minulý týden hodnotilo ve Valticích téměř 400 vín od 47 producentů. No a šampionem se stal, Riesling Rýnský 2022, kabinetní víno od společnosti Davinus, která tak obhájila i loňské prvenství. Dvojí vítězství v kategorii růžových i suchých červených vín zaznamenalo vinařství Olehlá se svým Merlotem Rosé a Frankovkou na Nivách. To v polosuché, respektive polosladké kategorii zabodovali vinné sklepy Maršovice s bobulovým Šeďákem. S novým Znojmo se sladkým Tramínem, no a mezi sekty uspěla Bohemia Sekt. Perlivá vína opanovalo vinařství Nešetřil. Nejlepší kolekci soutěže si odvezlo vinařství Piálek a Jäger z Nového Schalldorfu Sedlešovic. No a všechna přihlášená znojemská vína si budete moct osobně ochutnat v sobotu 5. září u rotundy svaté Kateřiny ve Znojmě. Tak gratulujeme všem oceněným vinařům.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Jindřichem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Japonský brouk listokaz ničí italské vinice. To je nemoc příjemná zpráva, která přišla z Itálie. Do tamních vinic se totiž čím dál víc zakucuje nezvaný host z Japonska. Listokaz japonský. Takový duhově zelený brouček, kterého v Evropě poprvé zaznamenali v roce 2014 poblíž Milána. Dnes už se rozlezl po severu Itálie do Piemontu, Lombardie a údolí Aosty, kde obsadil i historické terasovité vinice pod městečkem Donas. Ten brouk totiž to nemá v Evropě žádného přirozeného nepřítele, sežere přes 300 druhů rostlin a proto už je zařazený mezi prioritní škůdce celé Evropské unie. Pevně se už ale usadil například i ve Švýcarsku a Německu. Řešením by mohly být feromonové pasti i mikroskopické parazity na larvy, které zkouší vědci, protože postřiky moc dlouho nefungují. Tak budeme držet palce.
0: S Jihem Zavínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohaci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Vítkem Zavínem. Na rádiu Jich.
1: A teď soutěž Top víno Slovácka 2026. Toto je regionální ocenění nejlepších vín Slovácka a dalo si za cíl podporovat kvalitu místních vín, oceňovat práci vinařů a posilovat tradici vinařství v tomto regionu. Do soutěže se přihlásilo 28 vinařů a vinařských podniků s celkem 162 vzorky. No a porota ze zkušených degustátorů vybrala absolutního vítěze. A tím se stalo, vinařství Tědhal z Blatnice pod svatým Antonínkem. A to hned dvakrát jako nejlepší víno ročníku vyhrálo ze Zweigeltrebe, no a stejná odrůda mu vynesla i titul za nejlepší kolekci, doplněnou o Riesling Grinský, Sauvignon Gris, Muscaris a Cabernet Moravia. Druhé místo v kolekcích obsadilo víno Jan Poléňa a třetí Václav Cícha. Tak gratulujeme všem oceněným vinařům.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na rádiu Jih.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Pokud plánujete v následující dny volna si zajít na nějakou tu skleničku, a to přímo k vinařům, mám tady pro vás pár tipů, která to města a obce a vinaři můžou být. Tak si pište Blatnice pod Svatým Antonínkem, Bořetice, Boršice, Bzenec, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dolní Dunajovice, taky Hustopeče, Kobylí, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Němčičky, Nový Šaldor, Sedlešovice, Pavlov, Polešovice, Přítluky, Rakvice, Šatov, Uherské Radiště, Valtice, Velké Pavlovice, Vranovice, Vrbice, Vrbovec, Znojmo a Žádovice. Podrobněji se o akcích dočtete na portále Vína z Moravy, Vína z Čech, CZ. Já se těším za vámi zase příští týden, do té doby se mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovín.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: Fabiany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Obyčejně se v tuto roční dobu bavíme o tom, jaké kvasinky či přípravky do moštu použít, jestli chladit suchým ledem a tak dále. Jenomže letošní rok není úplně běžný. Navzdory tomu, že jeden náš nejmenovaný politik prohlásil, že výkyvy počasí a s tím související problémy ukončil, počasí ho nějak nevyslyšelo. A když tomu ještě přidám, že onen politický mudrc pochází od nás z jihu Moravy a přitom tlápe takové nesmysly, je mě z něj smutno. Ani druhý zásah jiného politika, tedy vyvolávání deště pomocí jezulátka, moc nezabral. Jak nad tím přemýšlím, musím se mrknout do kalendáře, co je vlastně za století, soudě podle výroků těchto mudrců. Takže navzdory těmto přáním amatérů dostala příroda letos neskutečně zabrat. Úroda raných odrůd je zatím malá, stejně jako výlisnost a senzorické vlastnosti vína jsou zatím divoké. Hořčina se ukazuje díky vyšším tlakům při lisování a kyselina, hlavně jablečná, zůstává v chuti díky nezralosti a malému obsahu šťávy v bobulí. Nevadí, réva je bojovní s hlubokými kořeny a já bych nad letošní úrodou ještě nelámal hůl. Každopádně, pokud půjdete do vinice s posledními postřiky, přidejte do ní vydatně výživu. Vinicím chybí železo i vápník. Starší vinice snášejí letošní sucho velmi solidně, horší je to samozřejmě s mladou výsadbou. V vinařském domě jsme na vinobraní připraveni a věříme, že bude vše dobré. Z Itálie nám dorazila čerstvá várka nerezových nádrží všech možných typů a díky smlouvě z loňského roku se nám podařilo udržet super ceny. Můžeme vám tedy nabídnout za nejlepší ceny u nás. Stejně jako sběrové bedny a samozřejmě, a to hlavně, enologii do moštů, rmutů a vína. V nabídce máme nejširší škálu kvasinek, výživ, enzymů a jiných kvalitních produktů. Mimo jiné se letos určitě bude hodit Firmstop na zastavení kvašení nebo i kvasinky do čím dál více populárních sektů. Zaměřili jsme se před vinobraním i více na služby pro naše vinaře. Například akreditovaná laboratoř vinařské školy vám udělá rozbor do druhého dne, od té doby, co nám donesete vzorky. Tuto službu má na starosti moje paní a ta je velmi pečlivá. Nově je také u nás k zapůjčení poloautomatický válcovací stroj na hliníkové uzávěry. A kdo si u nás koupí paletu lahví, má zapůjčení této zavíračky zdarma. K zapůjčení máme také velmi kvalitní ruční etiketovačku nebo plničku. Vím sám, jak je vinařina těžká, jak jsme my, vinaři, před vinobraním stresovaní a vyplašení. Ale nakonec to dáme navzdory špačkům, plísním i hloupým blábolům rádoby vtipných politiků. Tak nám držím palce, ono to pořádné vinobraní teprve začne. Letos později, ale stejně jako každý rok, určitě začne. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskýdům.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zpočátku dopoledne bude velká oblačnost, postupně očekáváme většinou polojasno, večer bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zpočátku dopoledne bude velká oblačnost, postupně očekáváme většinou polojasno, večer bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Viličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jih Moravy zpočátku dopoledne bude velká oblačnost, postupně očekáváme většinou polojasno, večer bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zpočátku dopoledne bude velká oblačnost, postupně očekáváme většinou polojasno, večer bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

někde narodil. Každého z nás přitiskla k srdci máma. A kdyby spad tisíc přešel mil a tisíc srdcí slyšel mít, to za ní jen musíš jít.

0: svoji cestu nad jiné blízko. A kdyby stokrát travou zarostla, vrátíš se po ní s písní na duši. Tu vánek tě laská, slzu osuší.
1: Rádio Jih Cimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Viličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

Když projíždím zálesím, cítím už dech toho kraje. Nádherné předjaří, když sníh v lesích taje a pramínek z pasek napoví, chuťas, kdo domov nesmí.

valašských lesů kolébka, dřevěný koník v koutě leží. Vracíš se domů s podzimem, když do vlasů sníh už sněží a Radhošť náruč do kořán teď věrnost tvojí žehná.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohatci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidové písně, přijďte v sobotu 5. září do areálu u kulturního domu v Rohaci na setkání mužských sborů. Od 15 hodin zazní tradiční písně v podání mužských sborů z Vrbice, Vlčnova, Velké nad Veličkou, Týnce, Kunovic a domácího sboru Rohatec. Vstupné je 100 korun. Přijďte si užít odpoledne plné folkloru a krásných mužských hlasů.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

je sladká. Já se zají napívaj, už jí mám dost, už jí mám dost.

Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: jich cymbálka.
1: Sune přítel smutností, surát, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já,

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Mám já frajeru!

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

až se jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru, dokud dýcháš.